0: napít vody, tak ten trenér pil stejnou vodu ve stejnou chvíli také.
1: And wherever the horse went, the trainer just let him go peacefully and followed the horse wherever he went.
0: A kamkoliv šel ten kůň, tak ten trenér ho nechal jít, ale vždycky šel s ním, provázel ho.
1: That went on for a long period of time.
0: A takhle to trvalo dlouhou dobu.
1: And one day the trainer didn't come with.
0: A jednoho dne ten trenér nepřišel.
1: And he said the horse then started thinking that what's going on.
0: A ten kůň si pomyslel, co se to děje.
1: Then the horse went 30, 40 meters, 50 meters and saw that the trainer is not coming, so he went towards the trainer again.
0: A tak ten kůň se jako rozběhl nějakých 20, 30 metrů a když si všiml, že ten trenér tam není, tak se zase otočil a vrátil se k němu zpátky.
1: And the trainer was sitting under a beautiful tree, like we have many trees here.
0: Ten trenér seděl pod krásným stromem, jaké máme tady.
1: And the horse went and started grazing where the trainer was sitting.
0: A tak ten kůň se začal pást přesně tam, kde seděl ten trenér.
1: That is already step one of the training.
0: A to už je první krok toho tréninku.
1: Then when he came, then the trainer went in the bushes, found some green nice grass.
0: A potom, když tam ten kůň byl blízko, tak ten cvičitel si natrhal hrst nějaké svěží trávy.
1: And fed it to the horse as a reward.
0: A jako za odměnu ho tím krmil.
1: Then the horse knew that okay, when I listen to him, then I get some nice rewards.
0: No a tak ten, tomu koni došlo, že když ho bude poslouchat, když bude u něj blízko, že dostane nějakou dobrou odměnu.
1: Then the trainer started taking that beautiful nice grass and put it on one spot.
0: A začal ten trenér začal tu dobrou trávu brát a dávat na jedno místo.
1: And the horse then went and ate that grass which he put.
0: A tak ten kůň se naučil právě na to místo chodit a tam jíst tu trávu.
1: Then slowly he started petting the horse and putting a blanket over his back.
0: A postupně potom začal toho koně hladit, plácat a dával přes něj přikrývku.
1: Then again removing it, then again putting it.
0: A zase sundal tu přikrývku a zase mu ji nasadil.
1: And then one day he decided that he needs to pluck some beautiful fruits of the tree.
0: A jednou se rozhodl, že potřebuje natrhat nějaké ovoce ze stromu.
1: So gently while petting the horse, he climbed on the horse and the horse knew that it is okay because it's some nice treats for me.
0: A tak se tak na toho koně vylezl, aby dosáhl, ten kůň věděl, že je to v pořádku, že dostane odměnu.
1: Then the horse started slowly letting him sit on him and take him to the places where he knew where the treats would be.
0: A tak ten kůň ho vlastně nechal na sobě sedět a vozil ho na ta místa, kde natrhali to a ten kůň to pak dostal jako odměnu.
1: And this whole process took approximately 1.5 years.
0: A celý ten proces trval asi rok a půl.
1: And after that time, he brought the horse back to the king.
0: A po té době přivedl toho koně zpátky k králi.
1: And the king was very surprised and very astonished that how did this happen.
0: A král byl opravdu překvapený, jak k tomu došlo.
1: And then the trainer told the horse, now you are under him, listen to him, but I will come every evening to see you.
0: A tak ten cvičitel tomu králi řekl, no tak teď je tvůj, ale já ještě každý večer se přijdu podívat, jak na tom je.
1: Then slowly after every evening he started coming once a week.
0: A potom nejdřív chodil každý večer, potom už jenom jednou za týden.
1: And then he was fully trained.
0: No a pak už ten kůň byl úplně vycvičený.
1: So in the same way our minds are very restless running around.
0: A stejně na tom naše mysl, která je neklidná a pobíhá kolem.
1: But just let it go, that's its job to roam around and to have thoughts continuously.
0: A tak ji nechte, protože to je její práce, ona pořád někde musí pobíhat.
1: And then slowly train your mind towards Guru Bhakti.
0: Ale postupně trénujte tu mysl směrem ke Guru Bhakti.
1: We have to have that mindset, that devotion towards the master, the devotion towards the bhakti path.
0: Pěstujte si to nastavení mysli směrem k bhakti, k cestě bhakti, k oddanosti.
1: And if our minds are still running around, let it run around. When it calms down, it will come back.
0: A když ta mysl někdy uteče, tak ji nechte, ať uteče, ale zase ať se vrátí zpátky.
1: So we have to learn by the grace of Guruji how to tame our minds and he is our trainer and this is our mind.
0: A tak díky milosti Gurudeva se postupně tu mysl naučíme zvládat, protože on je ten náš cvičitel a nám ukáže, jak tu mysl zvládnout.
1: And with his kripa everything is possible.
0: a z jeho milosti.

0: ਪ੍ਰਮਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਮਾਧਵਾਨੰਦ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਅਲਖਪੁਰੀ ਜੀ ਮਹਾਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਪ ਨਾਰਾਇਣਮ ਹਮ ਸਭ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ
1: Je to prospěch.
0: Personalities, many, many things.
1: Mnoho věcí.
0: Om Namo Sri. Like this flame.
1: Jako tento plamen.
0: But all we in our eyes, great Saint Bhagwan, Deep Narayan Mahaprabhuji, Dev Puriji, Alag Puriji, Madhvananji.
1: Ale jak velcí.
0: Doing the seva for whole world.
1: Někteří dělají více sévu pro celý svět.
0: Many great sadhus, sant, svatí. Both begins oneness.
1: A tak obojí je to v jednotě.
0: So Om Namo Sri Prabhu.
1: Je Bhagavan velký.
0: So there's many people name is we are giving Narayan.
1: A tak mnohým lidem dáváme jméno.
0: When one is born.
1: A když se člověk narodí.
0: Means that in that

0: means our hands.
1: To znamená našich rukou.
0: Our body is also in constellation.
1: A v jaké té konstelaci, v jakém tom čase?
0: The where we are all the constellation.
1: A je 9 různých.
0: Silver.
1: Potom stříbro.
0: Is also very good.
1: To je také velmi dobré rození.
0: Then according to that should be the name of the person.
1: Tak podle toho by mělo být.
0: Or B.
1: A nebo B.
0: Or something like this.
1: Nebo nějaké podobné.
0: So the first letter.
1: Tak Sankam je indické jméno.
0: Yeah. So many other your names. The constellation is that one first name.
1: Ta konstelace dává to.
0: That.
1: Tak pak bude všechno dobré a budete pokračovat tím správným směrem.
0: Hanička, Henučka, papičky, kakučky, papučky, moon.
1: Většinu je to podle slunce a podle měsíce.
0: Or who was other constellation.
1: Nebo nějakou jinou konstelaci.
0: We were singing, we learned the Hindi lectures.
1: Tak uděláme si přednášku.
0: Yeah. Do láska, do válka. Now what is that? Before, after.
1: Před nebo po. To ta konstelace, kterou bychom měli znát.
0: And then you make a name, which name is constellation.
1: A podle toho by se měla zjistit i ta konstelace toho manžela nebo té manželky.
0: Not until here.
1: A někteří to mají až takto.
0: Like this. What is a beauty?
1: Ale co je krása?
0: Beauty means be. It is from itself, from our heart.
1: Je to zevnitř z našeho srdce.
0: From our. And now, if you ask the Jyotish, they will tell you this was not good constellation, and this and that, many things.
1: A také slunce.
0: And other constellation always with the sun and moon.
1: A ty konstelace jsou vždycky se sluncem a s měsícem.
0: The bird and clean and this. Their eyes are nicely open. They are nice.
1: Tak v Indii deva.
0: Sleep.
1: Protože ještě spí.
0: So you was born with the sleep.
1: Tak jste se narodili ve spánku.
0: So in that way, then is no problem of the name. Then you can do any name.

0: It's like always like that, yes?
1: Předtím se na počítání dělali takové ty čárky.
0: So who was that who brought the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9? Learned in the very much in the
1: ze dvou krásných slov.
0: So we have to know.
1: Neví.
0: But that girl knows.
1: Ale ta dívka.
0: Her mother knows.
1: Nebo ta matka to ví.
0: So she will tell they are not together.
1: A tak někteří lidé v určitém měsíce nejsou spolu.
0: Of course they are at home and they have nice relations.
1: A pak se dívají na Konstance.
0: Then you look everybody your children.
1: Pak jsou takové rozhněvané.
0: You know our Puma, mother, the here child.
1: Ale ne dítěti.
0: The mother should eat.
1: A ta matka by to měla jíst.
0: So then don't eat chilies.
1: Tak pak.
0: She's suffering.
1: Tam dítě.
0: Well, child can be come slowly, slowly come out.
1: A pomalu potom vyjde ven.
0: They say no.
1: Prvně přijde dítě, jak přijde.
0: And sometime it comes, child, the feet comes out.
1: A někdy jde nožičkama napřed.
0: No, girls or the boy.
1: A jedno, jestli je to chlapec nebo dívka.
0: The man and woman. If someone have problems in the.
1: Všechno bude dobré.
0: We are assuming that.
1: Chlapce.
0: So have you any child that was came out both legs? Yeah. So that is a science.
1: Takže tyto věci jsou věda.
0: It is that science. Sometimes they are pulling him out. That is not good.
1: Někdy ho vytahují.
0: So go to your mother, go inside.
1: Tak se vraťte zpřed.
0: But it can be.
1: Ale může to tak být.
0: Also the cows, all who's born as it is. So this is light that those who coming to their home.
1: Tak. Manuše a ty zvířata, která jsou čtyřnohá, taky to tak mají.
0: Good constellations when and what.
1: A tak bychom
0: my caste life.
1: Řekněme, že v mém životě
0: marriage from Gragacharya.
1: Také Krishna.
0: And these Gragacharyas. So who all was in this line?
1: Jinak vaši.
0: But you born in good constellation.
1: Ale narodili jsme se v dobré konstelaci.
0: Because one have to come out.
1: Protože člověk se mát jakékoliv jméno.
0: But first, second, in that second when you came out.
1: Ale v té sekundě, kdy jste se narodili, tom si můžete vybrat to jméno.
0: My name.
1: Moje jméno.
0: When I was born.
1: Když jsem se narodil.
0: My father was, because Holy Guruji was very good with the astrology, very good, great.
1: Holy Guruji byl taky velice dobrý v astrologii.
0: So my first
1: name. Jaké to písmeno?
0: Ma.
1: M.
0: How beautiful.
1: Jmen začínajících na M.
0: So ask your mother.
1: Tak se zeptejte své.
0: What time was born?
1: V jaký čas jste se narodili?
0: Yeah. What was the day? Which day?
1: Který den to bylo?
0: Then we can give good way.
1: A všechno půjde tím dobrým směrem.
0: So, and it is the other science.
1: A pak ještě jiná věda.
0: So those science are
1: astrologové a tak dál.
0: Many they are telling, but many people say, no, that is nothing.
1: Tak oni to jako říkají, a někteří říkají, no.
0: Om namo Siri Prabodhi.

0: हम सब दास प्रभु शरण परायणम,
1: že mám poznání.
0: I have everything.
1: Že mám všechno.
0: That is nothing.
1: A to nic neznamená.
0: But we are
1: all ne velké mraky.
0: And from that come the drops.
1: A odtud potom vychází kapičky.
0: One by one.
1: Takže jsme jeden za jednoho.
0: But we can. That's why we are all together to do all good things. Hum sab das prabhu saran para. Hum.
1: Mistr, všichni jsme přátelé.
0: And we are telling about this thing, Guruji. What is this, Guruji? What is?
1: Ale guru a žák se vždycky spojí.
0: This only in the life. Something my constellation.
1: Mně i ve vás.
0: Therefore, constellation.
1: Proto konstelace.
0: That is a very great. Okay, I say Guruji, I did not read or was listening or reading.
1: Já jsem říkal Guruji, já jsem to nečetl. Je moje hůl.
0: With once you have learning one university.
1: Tak jednou se naučil celou univerzitu.
0: Guruji, you will be.
1: A tak Maheši, v jakékoliv zemi, v jakékoliv vesnici, v jakékoliv zemi tam.
0: Because Guruji have
1: was velmi velký.
0: My father, my brother.
1: Otec i můj bratr.
0: So I did not did. So would you do like to learn this Jyotish?
1: A chtěli byste se naučit Jyotish? Kde je ten klíč?
0: Yes. Jyotish is a key.
1: Jyotish je ten klíč. To je yes. Taky v pořádku.
0: It will be what it will be.
1: Bude to, jak to bude.
0: Okay. And there was one king.
1: Byl jeden král.
0: Well, what is that inside? This is so one person had no money, nothing. You don't know what is father, mother, what is they don't.
1: A tak neměli žádné peníze.
0: One sadhu came.
1: A přišel sádhu.
0: There was a king and various envoys.
1: A oni jsou tak hloupí.
0: Nobody want to talk to them.
1: Nikdo s nimi nechce mluvit.
0: And then
1: chlapec přišel.
0: What do you want with me, sababu?
1: Co po mně chcete?
0: Sadhu, what are you wanting from us?
1: Co po nás?
0: Very poor boy.
1: Já jsem velice chudý.
0: He said,
1: jsem krále.
0: I don't know.
1: Z dalšího.
0: And this is donkey from somebody else.
1: A ten osel patří někomu jinému. And toho osla tak ho prodej.
0: Again his worker came.
1: A tak přišel ten.
0: Visit.
1: Protože ho vždycky
0: prodal. There was money.
1: Toho osla
0: again donkey came. Again he should sell it.
1: A dostal dalšího osla, tak toho taky
0: prodal. So he had so.
1: Proč lovíš?
0: Because it's my profession.
1: Je to moje profese, je to moje práce.
0: So he said, there's some instrument.
1: Tak na to měl
0: nástroj. Or like a
1: braň, a tak se oba stali boháči.
0: Then he said, you are
1: ceremonii.
0: And everybody became the king.
1: A stal se z něho král.
0: Then Guruji said, done.
1: Protože to guru udělal.
0: So someone have told how to go.
1: Takže někdo řekl, jak jít.
0: So many people.
1: Spoustu lidí říká, že nemohou
0: I get something,
1: pracovat, něco dostanou.
0: But they don't. There are many.
1: A je jich takto mnoho.
0: Friends to all.
1: A přítel pro všechny.
0: So go to constellation, money from other people, more money from others, poor is going down, poor is falling down.
1: A teď si berou od lidí víc a víc peněz.
0: What we call the, you are going bye-bye, kitchen. Oh.

0: washing bed in my kitchen.
1: Hledal jsem, kde je kuchyni.
0: Yeah.
1: On to neudělá zítra.
0: But it will come.
1: Ale přijde to.
0: Therefore,
1: proto,
0: Om Namo Sirisabhadas Prabhu Saranaparayanamma.
1: Amen.

0: श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: देवपुरी महादेव की सतगुरु स्वामी मार्टिफुल फीलिंग्स
1: dostáváme krásné pocity.
0: Stress and this time of
1: národnosti, v každé národnosti, všude je určité napětí.
0: We are day by day, so where we are going, where we want to go.
1: Ale kam chceme doběhnout, kam chceme jít? Dět, kam má jít?
0: In ancient time, so it means we have to live with.
1: Je třeba s tím žít.
0: If there was a horse rider,
1: byl jeden jezdatě toho svého koně pouští.
0: Of course, both were suffering from the heat. One farmer.
1: Až dojeli k jednomu farmáři. Vodu rozváděl potrubím.
0: The horse started your pump to pump the water out that our horse can the pipe.
1: Trubkách.
0: So the farmer said, of course, no problem. He never saw such a system.
1: Nikdy takový systém ještě neviděl.
0: Water was flowing.
1: Tekla sice voda. Teď požádal, můžete to prosím zase zapnout?
0: Water comes.

0: Voda začala téct.
1: Horse goes like this.
0: A kůň se stavil. A nakonec farmář řekl.
1: My friend.
0: Příteli.
1: Sound of the generator.
0: Tak mu dej napít i za hluku toho čerpu na tomto světě.
1: From little children.
0: Už od malých dětí.
1: Till the older people.
0: Až po starém kvůli hračkám.
1: Always we are occupied.
0: Pořád nás něco zaměstnává.
1: Then in the
0: z kovu nebo ze dřeva.
1: There is no soft cushion.
0: Nemáte tam žádné polstrování. Až si skoro usedíte zadek.
1: How many times you are changing your legs so against some chair?
0: A zase stehy na židle.
1: Maybe little if you are high educated. So almost that far must you were studying. We have no time.
0: A nemáme čas.
1: To meditate.
0: Abychom meditovali.
1: Practice yoga. Your thirst of the spirituality.
0: Jestliže chcete uhasit žízeň duchovnosti,
1: then you should do it.
0: Tak byste se měli.
1: Who is who?
0: Ať je to, kdo je to.
1: Vishnu.
0: Vishnu.
1: And Shiva.
0: A Shiva. Je to čas?
1: The time is or they feel to go. That's all. But no time.
0: Cítí, kdy se chtějí najít.
1: Also limited.
0: Je také omezeno a Shiva.
1: The creator. They also cannot. So that one reality.
0: Stárneme.
1: We are getting old and old.
0: A druhá věc je karma.
1: And you will hide your karma?
0: A myslíte si, že tu karmu možná skryjete tím, že zemřete?
1: All karma is finished.
0: Následuje naše tělo.
1: And this kind of generally we said physical.
0: Že máme fyzické tělo, mentální tělo a to jemnohmotné tělo.
1: Karma want. And karma is very true. If it is not your karma, you need not to be afraid. And punya. The sin.
0: To znamená hřích a tá duše. Tak.
1: Cat eyes.
0: Tak jste jako kočičí oči na.
1: On the highway.
0: Na dálnici.
1: In the night when we drive.
0: Bahnem.
1: But it doesn't become dirty.
0: Ale ty odrazky se nezašpiní.
1: If we see that shining very clear as negative.
0: Může po vás někdo házet nějakým negativním blátem?
1: It doesn't affect you.
0: Ale na Mal, Vikšep a Avaran, to je ta trojice.
1: So in antakarna man buddhi citta ahamkara.

0: The mind is going till next life again. Kahega Das Kabir, I gave this poem.
1: Často tu báseň cituji.
0: Manmara, you can't kill the mind.
1: Mysl nemůžeš zabít.
0: Manmara na mamta mari. Mamta. Mamta means our desire.
1: Mamta znamená naše touhy.
0: My. Mamatva.
1: Moje.
0: It is my.
1: To je moje.
0: It's my land.
1: To je moje země.
0: My house.
1: To je můj dům.
0: My money.
1: Moje peníze.
0: My car.
1: Moje auto.
0: Everything my.
1: Všechno je to moje.
0: This is called mamta.
1: A tomu se říká mamta.
0: And Guruji said.
1: A Guruji řekl.
0: Mamatva hi bandhan ka karan hai. Mamatva, the mamta, the desire.
1: Mamta jako touha, tužba.
0: And that catches us.
1: A ta nás
0: mamatva hi bandhan ka karan hai. That we are caught.
1: Ta nás chytá a jsme drží nás.
0: We are caught in different situation.
1: Jsme chyceni v nejrůznějších situacích.
0: In about your house, your relation.
1: A zání s tím.
0: We are tied to Alakpuriji Siddhapit Gufa.
1: Jsme svázáni s Alakpurijiho Siddhapit Gufou.
0: We are bounded to Devapuriji's cave.
1: Jsme
0: walking.
1: Šli jsme pěšky.
0: Rocks.
1: Přes kameny.
0: But we are going there.
1: Ale jdeme tam.
0: Or in different way.
1: A nebo jinak.
0: There's one story.
1: Mayanu.
0: The Ramayana was written by Mayanu
1: napsal veliký světec Valmiki.
0: And Valmiki
1: náboženství.
0: All this religion what we are talking is come up in Kali Yuga.
1: Všechna ta náboženství. A tehdy žil Rishi Valmiki.
0: And you know the story of the Valmiki story.
1: A vy znáte ten jeho příběh.
0: He was and he came in that
1: říkal, no a napřed tě zabiju.
0: Fight with me.
1: Bojuj se mnou.
0: In humans
1: nás vždy provází krutost.
0: How you know how many sin you are having over you?
1: Víš, kolik to všechno děláš?
0: Is it for my whole family?
1: A ten Valmiki.
0: All I do for them, so it's karma is on them.
1: Děti, tak je to naše společná karma, my se podělíme.
0: No. Parents, family.
1: Já se půjdu zeptat rodičů. And you will run away. A ty mě
0: you can tie me on tree.
1: Tak mě tady přivaž ke stromu.
0: And you when he come to know the
1: zjistíte, že vlastně ty hříchy půjdou.
0: Already he became weaker and weaker.
1: A žena?
0: You are not afraid from anything?
1: Ničeho se nebojíte?
0: There's some
1: kdyby mě chtělo napadnout nějaké zvíře.
0: No, but village near.
1: Blízko není žádná vesnice.
0: And you are going through the
1: a na druhé straně zaslechnete takovýto smích.
0: Nothing.
1: A nic.
0: Come, man is walking.
1: Pak slyšíte, jak někdo kráčí travou. Slabší a slabší.
0: So, if happens something with you,

0: nestrácejte tu svou sílu. Čnou se vám chvět nohy.
1: The steps are and someone from backside.
0: A energie mizí.
1: Though there's no ghost, nothing is playing with you.
0: Je to všechno vaše mysl.
1: Weaker.
0: Tak ho to oslabilo.
1: And he.
0: Če?
1: You know what I'm doing. To take care of me, I'm your father.
0: Ty máš povinnost starat se o mě, protože já jsem tvůj otec.
1: So doesn't matter how boy.
0: Jsi můj hodný chlapeček.
1: But what you do is your karma.
0: Ale to, co ty děláš, tak to je tvoje karma.
1: Even I want it hard.
0: Manželka byla trošku taková tvrdá.
1: You will not help me, my love.
0: A ty mě nepomůžeš, milá.
1: The Narada with his back with a pale mouth.
0: A vrátil se celý pobledlý.
1: There's only one God. It's a name of the god Rama.
0: Jméno Boha Rámy.
1: This is a very powerful mantra.
0: To je velmi mocný, nedokázal vůbec vyslovit to boží jméno.
1: His tongue is turning towards Mara, means kill. He said, okay.
0: Dobře.
1: Continuously.
0: Pokračuj.
1: So after four times Mara Mara.
0: A tak se nakonec z toho Mara stalo Rám.
1: As the stories.
0: Který vstoupil do samádhí.
1: Months and years. He was in that state of the consciousness. His body could not cease.
0: Ale když...
1: Most oldest scripture which was written.
0: Čili je to jedno z těch nejstarších sepsaných písem.
1: Oh, what was in past?
0: Pokud víte, co bylo v minulosti.
1: Don't tell.
0: Tak to neříkejte.
1: What's happening now?
0: To, co se děje.
1: The karmas of that others will come back to you.
0: A všechny karmy lidí kolem vás se sypou na vás.
1: The mouse fall in the. Therefore, every spiritual person.
0: Každý duchovní člověk.
1: Never try to rot.
0: Valmiki napsal.
1: That scripture.
0: Napsal písma.
1: That's one of the most ancient. It is written. You can buy that book.
0: Můžete si tu knihu i koupit.
1: It is only in Sanskrit.
0: A Tulsidas je ten, kdo toto přeložil ze sanskrtu do místního jazyka.
1: So people can read proper poems between he wrote.
0: A vložil do toho některé své básně.
1: Now,
0: Tulsidas měl dům na břehu řeky.
1: And other side of the bank of river, there was one family.
0: Víc než já. Oni prostě byli spolu šťastní.
1: But there was a tradition.
0: Ale byla taková tradice.
1: That girls doesn't go for.
0: Dívka, novomanželka, že byla třeba měsíc u manžela v jeho rodině, ale pak se třeba na 15 dní nebo na 2 měsíce.
1: In her parents' house.
0: A v té době zrovna byla ta jeho manželka u rodičů.
1: Is already 1 month.
0: A už
1: there.
0: Jenomže se neodvažovala.
1: The parents, what parents will say?
0: Říkal si, co na to řeknou rodiče.
1: And what her parents will say? Flowing in the water.
0: Manželky, jenomže zrovna v té řece bylo, byla
1: and he
0: mrtvola,
1: thought it's wood.
0: Která plula okolo řeku.
1: And about it was 11 o'clock in the night.
0: Bylo tak zhruba jedný.
1: It's your house. Come daytime.
0: Teď je to tvůj dům, tak přijď za dne.
1: So he went from.
0: Asi máte takové podobné příběhy.
1: In every world is like that.
0: Na celém světě existují podobné historky. Rozsvítila svíčku.
1: And said, my dear, in this midnight. And
0: už jsem to nemohl vydržet.
1: And she said.
0: A ona říkala.
1: My dear.
0: Můj milý.
1: And you know how the boys are.
0: Víte, jak je to s chlapci.
1: So, for Karunga live, Pravachan ho raha hai.

0: So,
1: Pane,
0: very much.
1: Hodně.
0: And then he wrote Valmiki.
1: A sepsal tu svoji Ramayanu.
0: He wrote in
1: Věřujeme.
0: We should do everything.
1: Samozřejmě, že bychom milujeme svoje rodiče.
0: Love your partners very much.
1: Milujeme své partnery.
0: Partner becomes a partner.
1: Je spíš o oddělení.
0: Separating.
1: Partneri se oddělují.
0: So,
1: spíchá.
0: We have here pain.
1: Tady nás bolí.
0: We have here pain.
1: Tady nás bolí.
0: Here pain.
1: Tady nás bolí.
0: Walking like this.
1: Už nebudeme se moc napřímit.
0: We said, oh, moment. All poor it.
1: Tak to je.
0: So, my dear.
1: Takže, moji milí.
0: In any situation.
1: V každé situaci.
0: We should do us.
1: Je mnoho lidí, kteří to ví lépe než my.
0: So, Trikal Darshi is different.
1: Trikal Darshi.
0: So, wish you all the best.
1: Přeju vám všechno
0: good
1: nejlepší.
0: Evening.
1: Hezký večer.
0: Dipnan Bhagwan Ki.
1: Jai.

0: Sri Devapurisha Mahadeva ki. And those who are with us through my webcast, but some accident and something.
1: Ne, tak ale v nějaké nehody a tak dále.
0: And
1: každý den je pro nás novým dnem, každý den je pro nás narozeninami, samády.
0: It's nearly
1: 80 lety. Je smutný.
0: Also when our parents, friend dies.
1: Ale když třeba náš domácí mazlíček zemře.
0: We are sad.
1: Najednou už tam toho, to zvířátko nemáte.
0: It's missing.
1: Nebo pes.
0: He hugs you before all. Even, you see, we have so many

0: šťastné.
1: They run towards you.
0: Běží k vám.
1: Be careful. When you come at home,
0: když přijdete domů,
1: and you have nice, they want to surprise you.
0: A ráno vás chtějí překvapit.
1: Opens beautiful. When the plants are happy.
0: Dokonce i květ.
1: And that beauty needs care.
0: A ta krása potřebuje péči.
1: And when it's gone, we are missing.
0: A kdy...
1: chair.
0: Říká se, že ten, kdo seděl na té židli,
1: he or she is not here.
0: Kdy on nebo ona už tady nebude.
1: But you are proud that it was her or his blessing was there.
0: Ale vaš...
1: You know Lady Diana?
0: Znáte Lady Dianu?
1: She was.
0: Jak štědrá byla.
1: And how many flowers came to her grave?
0: A kolik květin se sešlo na jejím hrobě. Po smrti bylo všechno zapomenuto. A dokonce i ty její šaty byly vystaveny v muzeích a byly
1: drazené.
0: Je to hodnota té
1: osoby.
0: Všechno v tomto stvoření.
1: In the meadows,
0: na loukách.
1: And the desert,
0: a na pouštích. Ve stromech.
1: And flowers,
0: v květinách.
1: River,
0: je krásné, o Bože, krásy.
1: In that, God.
0: V tom všem vidíme krásu stvořitele.
1: Before we judge negative in us.
0: Ta negativita se probudí v nás samých. Jako negativita.
1: If you wouldn't judge that, it is within us.
0: První negativní energie, negativní myšlení.
1: Something is broken.
0: Něco se rozbilo.
1: But there are,
0: že svědci nevyjadřují smutek.
1: Immortal.
0: Protože átma je nesmrtelné.
1: And if you have atma gyana,
0: ano, atma gyanu, poznání átma,
1: then we are saved. If any saint, sadhu, but it is said,
0: ale říká se,
1: that he or she became one with Brahman.
0: Světlo se spojilo se světlem átma s paramátma.
1: Brahman became one into the Brahman.
0: Brahmalin znamená, že se stal jedají bandharu
1: or invitation,
0: nebo pozvání
1: for eatings,
0: k jídlu.
1: And everyone gets salt and sorrow, sadness,
0: nevyjadřujeme svůj smutek, svůj žal,
1: but we express our devotion, that is your thankfulness,
0: to je vaše vděčnost.
1: And you are offering as your love or achieve this 16 siddhis.
0: Ti, kdo dosáhli těchto 16 siddhi,
1: that is real.
0: To je od úplňku k
1: 16 kala.
0: Tomu se říká 16 kala.
1: Moon is very significant.
0: A tak měsíc má velký význam.
1: And that's what Bhagavan Krishna said.
0: A proto Bhagavan Krishna, ale onu sladkost.
1: In the herbs.
0: V bylinách.
1: In light.
0: Přichází skrze měsíční světlo.
1: It is very gentle kinds of development.
0: A různé druhy rozvoje.
1: When the moon is new.
0: Tak sází nové rostliny.
1: Drops on the new moon.
0: Že pokud zasadíte svoje

0: měsíc.
1: It will have lace bugs on it.
0: Tak na něm bude
1: farmer.
0: Jeden rakouský sedlák.
1: And he cuts a tree as a Christmas.
0: To v jednom dokumentárním filmu.
1: Many years Christmas trees he was preserving.
0: Jak každý rok vlastně takhle mu ten strán pak plný pokoj těch spadaného jehličí.
1: So this is a science.
0: Tohleto
1: health.
0: A podobně pro naše zdraví,
1: for our spiritual development,
0: pro náš duchovní rozvoj,
1: we shall observe those days, forgotten all the beautiful cultural and spiritual rituals.
0: Že zapomněli na všechny ty krásné. Život stromů, lesů je ovlivňován úplně stejně, jako je ovlivňován náš život.
1: The four seasons doesn't change. We are advised or recommended to make sang prakshalan.
0: A proto se doporučuje, proto jak jde.
1: Yes, doesn't matter how it is.

0: light, blessing, spiritualities.
1: Samya Samadhi.
0: Few places around the Mount Abu.
1: Jsou tisíce let staří.
0: Their material body is purified, and they know who is sitting and listening.
1: A oni vědí, kdo tu sedí a poslouchá.
0: Yes.
1: Ano.
0: We are is with us here.
1: A tak Dev Puriji je tu s námi.
0: And you know,
1: tak Holy Guruji mu.
0: Holy Guruji stood up.
1: Holy Guruji se postavil.
0: And they prepared very delicious food.
1: Připravili velice lahodné jídlo.
0: Many, many. Somehow to make Krishna to be in their side. Went to the Duryodhana.
1: A on šel.
0: Small house.
1: K Vidurovi do jeho malého domku.
0: So she ran and brought the banana.
1: Tak ona běžela a přinesla mu banán.
0: She said, eating banana and giving this banana skin to Krishna.
1: A tak ona jedla ten, měnila.
0: Krishna said, no, no, sister.
1: Ale Krishna říká,
0: it is many times.
1: A tak mnohokrát.
0: Goli
1: Guruji mu.
0: I am going to Mahesh.
1: Já tak to napsal v dopise, já ten dopis ještě mám, černé na bílém.
0: Blue and green. Green letter and blue. All this success is not mine.
1: Všechen ten úspěch není můj.
0: Is where we are.
1: Ať jsme, kde jsme.
0: We don't see.
1: My to nevidíme.
0: But in reality,
1: ale ve skutečnosti,
0: that flame, darkness.
1: Pokud vy odstoupíte, potom je tu temnota.
0: So they never went away.
1: Nikdy neodešli.
0: They are here and there.
1: So, ale pořád my jsme ve fyzickém těle.
0: Doesn't matter how much you will do. So definitely, we are sad in some way.
1: Takže my jsme svým způsobem určitě smutní.
0: But not in that. Mahaprabhuji called the Holy Guruji.
1: Mahaprabhuji zavolal Holy Gurujiho.
0: Satguru kai bisariya samjaj. Oi adabich chal the tears.
1: I on měl slzy najednou.
0: Jagadariya ajayantarjap kai bisari. Jagadariya athang jal bhariya. This worldly
1: pokračoval ve svém životě bez tebe, o můj pane.
0: And therefore,
1: a proto

0: यमुना मैया की
1: जय,
0: नर्मदा मैया की
1: जय,
0: गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा
2: čemu Sadguru Devovi,
0: our Siddha Pith Parampara,
2: naší Siddha Pith ochranou tohoto gády, tohoto trůnu naší Siddha Pith Parampara.
0: We will go to that loka.
2: A určitě doje to Mahaprabhu.
0: What is Dev Puriji?
2: Co je Dev Puriji?
0: And what is Guruji?
2: A co je Guruji?
0: All his thoughts.
2: Chceme mít touhu.
0: Because that love is without borders.
2: Protože ta láska je bez hranic.
0: We can't fulfill.
2: A my nemůžeme naplnit.
0: But still we have hope.
2: Ale pořád máme naději.
0: So Guruji said,
2: a proto Guruji řekl,

0: zbytek bude zítra.
1: Bless you all.
0: Všem vám žehnám.
1: And tomorrow our webcast will be again 11 o'clock.
0: A zítra náš přenos na internetu bude opět v 11 hodin.
1: You have vihar. Achar, vichar, vihar, ahar. Tomorrow you have vihar.
0: A zítra máte vihar.
1: Beautiful.
0: Krásný.
1: It's something beautiful.
0: Něco krásného.
1: I will give you tomorrow.
0: Zítra vám dám.
1: Today I can't give you.
0: Dnes vám to dát nemohu.
1: Yes, you will say, oh, so beautiful.
0: A budete říkat, aha, tak krásné.
1: Vihar.
0: Vihar.
1: I will tell you tomorrow.
0: To vám řeknu zítra.
1: Give you tomorrow.
0: Zítra vám to dám.
1: What?
0: A co?
1: Vihar. Achar, vichar, ahar and vihar. These are four.
0: Toto jsou čtyři. Tyto čtyři.
1: And all these four I give you tomorrow presents.
0: A všichni ty čtyři vám zítra dám jako darem.
1: Today prasad halva was enough.
0: Dnes už stačil ten halva prasad.
1: Oh.

0: देवा की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की। ओम शांति शांति। द अटैचमेंट
1: připoutanost.
0: Attachment to worldly life.
1: Připoutanost ke světskému životu.
0: Means to everything.
1: To znamená ke všemu.
0: Your property.
1: K majetku.
0: Your house.
1: K domu.
0: Everything.
1: Ke všemu.
0: So another thing.
1: A další věc.
0: But how far that Gurudev follows the soul?
1: Jak daleko Gurudev následuje tu duši?
0: To bring that soul of the bhakta, devotee, disciple.
1: Aby přinesl tu duši bhakti, žáka.
0: To bring the soul to the Brahmaloka.
1: Aby ji přivedl do Brahmaloky.
0: It takes time.
1: Trvá to nějaký čas.
0: The biggest mistake what the disciple can do.
1: Největší chyba, které se může žák nebo bhakta dopustit.
0: First.
1: Tak za prvé.
0: Okay. I will do tomorrow.
1: Dobře, tak udělám to zítra.
0: I will do day after tomorrow.
1: Udělám to pozítří.
0: And sometimes who today we are distributing chocolate after satsang, okay?
1: Dneska budeme rozdávat čokoládu po satsangu.
0: So if children want, then they can be silent.
1: A pokud ti děti chtějí, tak musí být potichu.
0: Otherwise they can go outside and have ice cream.
1: Jinak můžou jít ven a můžou si tam dát zmrzlinu.
0: So I will do.
1: Udělám.
0: Next year.
1: Příští rok.
0: When this work is done, then I will do.
1: Až udělám tuhle práci, tak udělám tamto.
0: Neither you say no.
1: Neřeknete ani ne.
0: Nor yes.
1: Ani ano.
0: What happens to that soul?
1: A co se stane s tou duší?
0: Second.
1: A za druhé.
0: When once you promised.
1: Jakmile jste jednou slíbili.
0: Take the mantras.
1: Vzali jste si mantru.
0: And enter into the divine light of the master.
1: A vstoupili do božského světla mistra.
0: Then after sometimes,
1: tak potom po určité době,
0: they give up and go away.
1: Se to vzdají a odejdou.
0: Don't expect that in some days or few months or few years you will get a miracle.
1: Nečekejte, že za pár dní, měsíců nebo let se budou dít zázraky.
0: There's only one miracle.
1: Jenom jeden zázrak.
0: That you will go away.
1: Že půjdete pryč.
0: That miracle means you got no any miracles.
1: A to je zázrak, který znamená, že nebudou žádné zázraky.
0: So don't expect like you go to doctor and doctor give you injection and now you feel better.
1: Takže nečekejte, že to bude jako když přijdete k lékaři, ten vám dá injekci a budete se cítit lépe.
0: Such a soul.
1: Taková duše.
0: Have to wait long.
1: Musí čekat dlouho.
0: In the waiting list of other lokas.
1: Na čekací listině jiných lok.
0: There are many, many different lokas.
1: Je mnoho různých lok.
0: Also you said hail. Heaven.
1: A také říkáme peklo, nebe.
0: And many others in the fire.
1: A mnoho
0: dalších. In Christianity also.
1: I v křesťanství oheň a podobně.
0: That's exactly taken from the what we call the Puranas.
1: A to je přesně převzato z Purán.
0: Well, because the written of the Puranas are many, many thousands of years.
1: A protože ty Purány byly zapsány před mnoha tisíci let.
0: And this new religion is few thousand years.
1: A to nové náboženství je jenom pár tisíc let.
0: They have accepted this.
1: Tak to přijali.
0: Which is good.
1: Což je dobré.
0: We should accept good.
1: Měli bychom přijímat to
0: dobré. And we should not accept bad.
1: A neměli bychom přijímat to špatné.
0: Therefore, so when you expect many, many disciples saying,
1: a když očekáváte mnoho žáků říká,
0: I was with that master.
1: Byl jsem s tím mistrem.
0: I didn't get any experiences.
1: A neměl jsem žádné zážitky.
0: He didn't give me anything.
1: Nic mě nedal.
0: He gave you blessing.
1: Dal mi požehnání.
0: And that blessing will remain till the end of the thy path to the Brahmaloka.
1: A to požehnání zůstane až do konce cesty do Brahmaloky.
0: That will lead you. Once when Gurudev put his hand on your head.
1: Jakmile jednou vám dal Gurudev ruku na vaši hlavu.
0: That is called the shelter of the guru.
1: Tak tomu se říká střed gurua.
0: And that will protect your disciple till the end.
1: Nebo ochrana gurua, a to vás bude ochraňovat až úplně do konce.
0: But don't think that in this year or next year or in this life will be.
1: Ale nečekejte, že to bude tenhle rok nebo příští rok.
0: Can you think of your karma in this life?
1: Můžete si jenom uvědomit svoji karmu za tento život.
0: What have you done? How many things?
1: Co všechno jste udělali, kolik věcí?
0: How many times you married and divorced?
1: Kolikrát jste se ženili, vdávali a
0: how many times you were with one person and then give up?
1: Kolikrát jste byli s jedním člověkem a pak jste to vzdali?
0: And how many times you were angry?
1: Kolikrát jste se
0: many things.
1: Hněvali mnoho.
0: There is no way out anymore.
1: A už vlastně z toho nejde ven.
0: Then finally they seek the same.

0: Enter to the holy sand.
1: Až nakonec najdete to útočiště světce.
0: When there is no way out.
1: Když už
0: není. There's no out way to go anywhere.
1: Cesta, žádná jiná cesta ven.
0: So be happy.
1: A tak buďte šťastní.
0: That now the purification took place.
1: Že se odehrálo to pročištění.
0: But there are tons and tons and tons of the Lord there on your soul.
1: Ale na vaší duši jsou toho tuny a tuny.
0: To dig out it takes time.
1: A všechno to vykopat zabere čas.
0: But when one said yes, then it will bring you there.
1: Ale když jednou řeknete ano, tak vás to tam dovede.
0: But when you have a negative thoughts,
1: ale když máte negativní myšlenky,
0: you go away,
1: když odejdete,
0: and you try to say it was not good, this.
1: A snažíte se říkat, nebylo to dobré a podobně.
0: Then also you have parallel difficulties will be.
1: Tak budete mít takové paralelní obtíže k tomu.
0: Like in Guru Gita it is said.
1: Jak se říká v Guru Gitě?
0: You listen from word by word.
1: Když ji posloucháte slovo po slovu.
0: Therefore don't expect any miracles. And if you want to expect the miracles, then you will be psychic ill.
1: A proto neočekávejte žádné zázraky, a pokud budete očekávat zázraky, tak budete psychicky nemocní.
0: The depression.
1: Rozvine se deprese.
0: Hallucination. Wrong imagination.
1: Chybné představy.
0: Don't believe that Swamiji will give me today liberation.
1: A neříkejte si, nevěřte, že Swamiji mi dá osvobození.
0: Of course I can give you liberation.
1: Samozřejmě vám mohu dát osvobození.
0: I will tell Parvati, send this person away, Hari Om.
1: Řeknu Parvati, ať pošle toho člověka pryč, Hari Om.
0: That I can do it now.
1: To můžu udělat hned.
0: But I will not do this.
1: Ale já to neudělám.
0: So, ages and ages, lives and lives.
1: A tak věky a věky a životy a životy.
0: But be sure that Gurudev will not let you be lost in darkness.
1: Ale buďte si jistí tím, že vás Gurudev nenechá ztratit se v temnotách.
0: So Guruji told one story.
1: A Guruji jednou vyprávěl příběh.
0: There was one farmer.
1: Byl jeden farmář.
0: Had a small farmhouse.
1: Měl malou farmu.
0: Little land.
1: Trochu malý pozemek.
0: It was about 2-3 kilometers far from the village.
1: Bylo to asi 2-3 kilometry za vesnicí.
0: And he was living there.
1: A on tam žil.
0: His wife died.
1: Manželka mu zemřela.
0: She had one son.
1: A měl jednoho syna.
0: So father and son they were working in the field.
1: A tak otec se synem tam pracovali na poli.
0: One day one sadhu was walking by that farmhouse.
1: A jednoho dne ten syn viděl, jak kolem té farmy jde světec.
0: And he felt there is some soul longing for something.
1: A cítil, že je tam nějaká duše, která po něčem touží.
0: So he went to that farm.
1: A tak šel na tu farmu.
0: And there was a man.
1: Byl tam ten člověk.
0: About 50 years.
1: Bylo mu asi 50.
0: And he was so happy.
1: A byl tak šťastný.
0: To see the Swamiji.
1: Že vidí Swamijiho.
0: He quickly ran and brought one nice bed or chair to sit.
1: A tak rychle běžel a přinesl židli nebo postel.
0: Brought him nice milk to drink.
1: Přinesl mu chutné mléko, aby se napil.
0: That time was no coffee and no teas, you know.
1: Tenkrát nebyl žádná káva nebo čaj.
0: Either yogurt, lassi.
1: Buď yogurt, lassi.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Or juice.
1: Nebo juice.
0: Etc.
1: A podobně.
0: And that farmer tell him to Swamiji.
1: farmář tomu s vámi

0: muži mu řekl:
1: Please stay here some days.
0: Prosím, zůstaň tady pár dní.
1: So he said, okay, I have no any problem.
0: A sám mu řekl: Dobře, nemám s tím žádný
1: problém. I have no any duties.
0: Nemám žádné povinnosti.
1: I'm not bounded to anything.
0: Nejsem vázán ničím.
1: I can stay.
0: Mohu tu zůstat.
1: I have no fixed time to go somewhere. Nemám seminar, this.
0: Žádný přesný rozvrh, kdy mám semináře.
1: That's called parpanch.
0: A tomu se říká parpanch.
1: So he stayed there.
0: A tak tam zůstal.
1: Every evening there was a satsang.
0: Každý večer měl satsang.
1: And that farmer and his son, both of them were listening, sir. That's all.
0: A otec se synem poslouchali.
1: And Swamiji himself, the third one.
0: A Swamiji byl tam třetí.
1: So the farmer said, please stay more.
0: A farmář mu řekl, prosím, zůstaň tu déle.
1: So the neighbors were coming.
0: Přicházeli sousedí.
1: Well. One day.
0: Jednoho dne.
1: Swamiji decided now I will go.
0: Se Swamiji rozhodl, že už půjde.
1: Farmer said.
0: Farmář řekl.
1: Gurudev, you are my guru.
0: Gurudev, si můj.
1: You gave me mantra.
0: Guru dal si mi mantru.
1: Everything.
0: Všechno.
1: You create so much attachment.
0: Vytvořil si takovou připoutanost.
1: I'm so much attached to you, Gurudev.
0: Jsem k tobě tak připoután.
1: I can't survive without you.
0: Nemohu bez tebe přežít.
1: Guru said, no problem. It will be.
0: Guruji říkal, to není problém.
1: I will be always with you.
0: Budu s tebou vždycky.
1: He said, yes. But I would like to go with you.
0: A on řekl, ano, ale rád bych šel s tebou.
1: Guruji said, okay, let's go.
0: A Guruji, dobře, tak pojďme.
1: Yes, but there is now but.
0: Ano, ale. To je to ale.
1: Jet bol gaya, but. I will go, but still my feeling, my attachment, my sorrow towards my son.
0: Půjdu, ale mám tam takové trápení, cítím tam připoutanost k synovi.
1: He did not marry yet.
0: On se ještě neoženil.
1: I will organize for his marriage.
0: Uspořádám mu svatbu.
1: And then, Gurudev, I will go.
0: A pak, Gurudeve, půjdu.
1: Old time,
0: ve starých dobách,
1: the people were thinking very deep, the families.
0: Lidé hodně hluboce měli so, tu rodinu.
1: To which family where my daughter should marry? Or my son should marry to which daughter?
0: To jakou dceru by si měl můj syn vzít, nebo jakou, jakého syna by si měla moje
1: that
0: dcera?
1: That time people were more happy.
0: Tehdy byli lidé šťastnější.
1: Now they are marrying every day.
0: Dneska se žení nebo vdávají každý den.
1: And go away every day.
0: A odcházejí každý den.
1: Now is Ariom Dasat. That's why all mankind are suffering.
0: A proto lidstvo trpí.
1: Doesn't matter boy or the girls, they are suffering.
0: Ať už kluci nebo holky, tak se trápí.
1: And getting more and more problems, difficulties.
0: A mají čím dál víc problémů a obtíží.
1: That's it. He said, Gurudev, when my son is married, then I will go.
0: A on řekl, Gurudeve, můj syn, až se ožení, tak půjdu.
1: After few years,
0: po několika letech,
1: by chance Guruji came.
0: Náhodou Guruji přišel.
1: And he was very happy.
0: A byl, on byl velice šťastný.
1: And then Guruji said, after 2 days, I'm going.
0: A Guruji řekl po dvou dnech, že už jde.
1: Oh, your son is married.
0: A takže tvůj syn už,
1: yes,
0: je, už se oženil. Ano, Gurudeve.
1: My son is married.
0: Syn se oženil.
1: And I'm so happy and lucky.
0: A jsem tak šťastný.
1: That my daughter-in-law.
0: že moje snacha.
1: She's Lakshmi.
0: Je to Lakshmi.
1: She's like goddess.
0: Je jako bohyně.
1: Since she came in my house.
0: Přišla ke mně domů.
1: When she stayed in my house.
0: A když do ní vkročila.
1: Gurudev, it changed everything so positive.
0: Tak se všechno tak pozitivně změnilo.
1: You must know when you are properly married.
0: A měli byste vědět, že když se dobře oženíte.
1: You are not marrying for a sex.
0: Tak se neberete se kvůli sexu.
1: You are marrying for a happy, healthy, peaceful, divine life.
0: Berete se kvůli šťastnému a božskému, harmonickému životu.
1: If you don't find, doesn't matter. Don't marry.
0: A když nenajdete nikoho takového, tak se tak
1: nevadí. Don't go into the hail.
0: Nežeňte se.
1: Every day I'm getting letters, you know.
0: Necpějte se do pekla. Každý den dostávám dopisy.
1: Mostly all consultation.
0: Konzultací.
1: About husband or the wife.
0: Je o manželi nebo manželce.
1: Yes. But you don't think.
0: Ale nemyslíte.
1: Don't, at least you should educate your children.
0: Aspoň děti byste měli v tom
1: vzdělat. And take care of that.
0: A postarat se o to.
1: So Guruji said, then let's go.
0: A Guruji řekl, tak pojďme.
1: Yes, Gurudev.
0: Ano, Gurudev.
1: That's my burning desire.
0: Je to moje horoucí touha.
1: But.
0: Ale.
1: Gurudev.
0: Gurudeve.
1: My son is alone.
0: Syn je osamělý.
1: And you know, if you are a household, you are married person, you must see a child. Otherwise, Pitraloka, I will be in the Pitraloka, and in Pitraloka, where I will bring the Panditji there.
0: Protože když chcete vidět toho vnuka nebo to vnouče, takže jinak bych byl v Pitraloce pak sám.
1: My dear, it is the story. This is a fairy tale.
0: Je to příběh, je to vlastně pohádka.
1: But it happens.
0: Ale děje se to.
1: So he said.
0: A tak on řekl
1: to his wife, daughter-in-law,
0: své snaše,
1: putravati bhava. This is a blessing, putravati.
0: To je požehnání.
1: What means putravati bhava?
0: A co to znamená putravati bhava?
1: She may, I bless she. For a beautiful son.
0: Žehnám ti krásným synem.
1: That old man was so happy.
0: A stařec byl tak šťastný.
1: So happy. After 3 years, Guruji came again.
0: A po třech letech Guruji přišel znovu.
1: And he said, "Oh, I'm so happy."
0: A on říkal, jsem tak šťastný.
1: But you know, Guruji.
0: Ale Guruji, víš.
1: The wedding cost so much money.
0: Ta svatba stála tolik peněz.
1: Yeah, he still was, son was not there.
0: A ještě se ani nenarodil ten syn.
1: That is so I borrow the money from others.
0: Že jsem si vypůjčil na to peníze od ostatních.
1: So I have to give back.
0: A musím to jim to vrátit.
1: Otherwise my son, he's so innocent.
0: Jinak můj syn, který je tak nevinný.
1: And people will come and take all the property away.
0: A lidé přijdou a vezmou mu celý ten majetek.
1: That's why now people don't marry in like old tradition.
0: A proto se dneska lidé nežení a nevdávají podle těch starých tradic.
1: It costs them only few crown.
0: Protože to stojí jenom pár korun.
1: And go and sign it.
0: Jenom to podepíší.
1: And that you are married.
0: A jste svoji.
1: It's only of paper.
0: Je to jenom papír.
1: You were married already long ago.
0: Byli jste oženili jste se nebo vdali už dlouho předtím.
1: That is not a marriage.
0: A to není ale svatba.
1: A human marriage.
0: To není manželství lidské.
1: So don't

0: Don't cry. Don't ask Panditji anymore.
1: Atak.
0: That I want to marry Panditji. Panditji is already married.
1: Panditjiho, že se chcete vdát nebo oženit.
0: Yes, this is a stupid thinking.
1: Je to hloupé přemýšlení takhle.
0: When it is in your kismet, it will come.
1: Až to bude mít přijít, tak to přijde.
0: Such a husband.
1: Takový manžel.
0: Which is like a sun rising.

0: There are.
1: Jsou dnes.
0: But takový. You spoiled it already before.
1: Ale vy jste to už dopředu zkazili.
0: The watermelon is still not ripe and you cut it off.
1: Ten melon ještě není zralý a vy už jste ho odřízli.
0: Hari Om Tosat. So meanwhile the old man died.
1: A mezi tím ten stařík umřel.
0: And Guruji came again.
1: A Guruji přišel znovu.
0: The farmer's son, he came.
1: A syn toho farmáře přišel.
0: And he said, Guruji.
1: A řekl Guruji.
0: My father died.
1: Otec bohužel zemřel.
0: Guruji said, that is the life.
1: A Guruji řekl, to je život.
0: Guruji was meditating.
1: A Guruji meditoval.
0: Where the soul is gone.
1: Kam šla ta duše?
0: So what happened that soul came as a calf by cow.
1: A stalo se, že ta duše se narodila v podobě
0: a beautiful calf.
1: Telátka, krásného telátka krávě.
0: And he said, oh. He speaks with that, it is that's called sukshma, the astral soul to soul.
1: A mluvil vlastně jako astrální tělo s astrální duše s astrální duší.
0: Now do you want to come with me?
1: A chceš teď jít se mnou?
0: Gurudev.
1: Gurudev.
0: There's no any guru in the whole world.
1: Není žádný guru na celém světě.
0: Thank you.
1: Děkuji.
0: But.
1: Ale.
0: Still I have to help my son.
1: Musím ještě pomáhat synovi.
0: To pay back all the debt.
1: Splatit ty dluhy.
0: He went, master went.
1: A tak mistr odešel.
0: After 5 years.
1: A po 5 letech.
0: Swamiji came.
1: Přišel Swamiji.
0: And said, how is your calf? It was beautiful.
1: Jak je na tomto telátko? Bylo krásné.
0: He said, master Gurudev, it was beautiful.
1: A Gurudev bylo krásné.
0: And after 1.5 years.
1: A po roce a půl.
0: I was using for working for the harvesting.
1: Jsem ho používal na práci, na sklizeň.
0: But where is he?
1: A kde je teďkon?
0: He was working so much.
1: Tak tvrdě pracovalo.
0: Without telling him, he was running.
1: Úplně běhalo, aniž bych mu něco
0: musel říkat. So one day he fell down and died.
1: A jednoho dne upadl a zemřel.
0: Well, as God's wish.
1: Tak bylo to Boží přání.
0: He meditated again.
1: A meditoval znovu.
0: And there was little puppy.
1: A bylo tam malé štěně.
0: Little dog puppy.
1: Malé štěňátko.
0: Moving the tail in front of Guruji.
1: Tak před Gurujím vrtilo ocasem.
0: Kutte ki jaan. Now he the soul went down to the dog.
1: Takže ta duše sestoupila do psa.
0: Said. Now you want to come with me?
1: A teď už chceš jít se mnou?
0: Gurudev. Only my wish is this.
1: Gurudev, moje jediné přání je to.
0: What a great Gurudev.
1: Jaký velký guru jsi.
0: You always take care of me.
1: Vždy se o mě postaráš.
0: Then chalo, let's go with me.
1: Tak pojďme tady společně.
0: Yes, Gurudev, this is my burning desire.
1: Ano, Gurudev, je to moje horoucí touha.
0: But you know, I work so hard.
1: Ale víš, že pracuji tak tvrdě.
0: And so I got so much crops. I harvest a lot of crops.
1: Že jsem tolik toho sklidil, té úrody.
0: I pay back everything.
1: Všechno jsem splatil.
0: But still, this my son and his wife.
1: Ale přesto ten můj syn a jeho žena.
0: They sleep so deep.
1: Oni spí tak hluboce.
0: And thieves can come.
1: A mohou přijít zloději.
0: And can steal everything.
1: A mohli by něco ukrást.
0: Gurudev,
1: Gurudeve.
0: Whole

0: night without closing eyes.
1: Celou noc nezamhouřím oka.
0: I am watching, guarding.
1: A hlídám.
0: No one can enter in thy house.
1: Nikdo do toho domu nevstoupí.
0: Guruji said, okay.
1: A Guruji řekl, dobře.
0: When will you go with me?
1: Tak možná půjdeš se mnou.
0: Gurudev, when I have one wish.
1: Kdy půjdeš se mnou? No, Gurudeve, mám jedno přání.
0: To see a my grandson.
1: Uvidět své vnouče.
0: Then my stairs are golden stairs to the heaven.
1: Pak to budou zlaté schody do nebe.
0: Gurudev, it is like a lift.
1: Je to jako výtah.
0: Guruji went.
1: A Guruji šel.
0: One night.
1: A jedné noci.
0: The thieves came.
1: Přišli zloději.
0: And the thieves said, "We don't go in this house."
1: A řekli, my nepůjdeme do toho
0: but
1: domu.
0: But always this dog is making noise, barking.
1: Protože tam furt ten pes štěká, dělá rámus.
0: He wakes up all.
1: Všechny probudí.
0: So we have no chance to steal something.
1: Nemáme šanci něco ukrást.
0: They took gun.
1: Vzali zbraň.
0: Killed him.
1: A zabili ho.
0: After 1 year.
1: A po roce.
0: 1-2 years.
1: Po roce po dvou.
0: His son got a son.
1: Měl syn.
0: A beautiful little baby.
1: Krásné miminko.
0: It was about 3-4 months old.
1: Bylo asi 3 nebo 4 měsíce staré.
0: That farmer, his son was working in the field.
1: A ten syn toho farmáře pracoval na poli.
0: And his wife went to bring the water, was drinking water from the water well.
1: A jeho manželka šla do studny pro pitnou vodu.
0: And this beautiful new child.
1: A bylo tam to krásné miminko.
0: In the cradle.
1: V kolébce.
0: Like Krishna.
1: Jako Krishna.
0: Nowadays you don't have a cradle.
1: Dneska už nemáte.
0: You are putting child always here.
1: Kolébky dáváte si miminka
0: and
1: na sebe.
0: And child goes like this and there's no oxygen.
1: A ty miminka pak nemohou dýchat.
0: It's not good to have a child like this here.
1: Není dobré mít miminko takhle na sobě.
0: Some people think, oh, on the heart.
1: Někteří lidé si říkají, no, mám ho na srdci.
0: This is not good.
1: Ale to není dobré.
0: Child need more oxygen.
1: To dítě potřebuje víc kyslíku.
0: There someone told me.
1: Někdo mi řekl.
0: It was in Russia.
1: V Rusku.
0: Someone got this technique that child should be here.
1: Že někdo tam dostal tu techniku, že to dítě má být tady.
0: And mother went for somewhere for a walk or somewhere.
1: A maminka
0: winter,
1: šla někam v zimě na procházku.
0: Minus 30 degrees.
1: Bylo minus 30 stupňů.
0: And mother was wrapping the child like this.
1: A maminka ho pokryla úplně.
0: And child was crying and crying.
1: A to miminko plakalo a plakalo.
0: And she went to the doctor.
1: A šla k lékaři.
0: And when she opened cloth.
1: A když otevřela ten šál.
0: Child got oxygen.
1: Tak to miminko.
0: So doctor said he's not crying from pain. He's crying for the oxygen.
1: Se nadechlo a ten lékař říkal, že nepláče, protože by ho něco bolelo,
0: so don't hang your child backside.
1: Mu chyběl kyslík.
0: And don't hang like this.
1: Či neberte si ho ze zadu ani
0: when backside you hanging sometime neck is hanging like this.
1: Či když ho máte vzadu, tak pak někdy takhle mu visí ta hlava.
0: My dear children, learn to get how to get a child, but take care of the child first.
1: Moje děti,
0: learn how to get the child.
1: Naučte se, jak mít děti.
0: These girls don't know. Suddenly they are surprised. They are pregnant.
1: Ty holky ani nevědí, co je čeká a otěhotní a neví, co s tím.
0: Before getting child, you must have 2 days train or 2 years training from your mother, from mother-in-law, from your doctor, from nurse, everything. What to do? How to do?
1: Než budete mít dítě, tak musíte mít dvouleté školení od maminky, tchýně, lékaře a tak dále.
0: Otherwise come to me.
1: A nebo přijďte ke mně.
0: That I will not tell what.
1: ale to nebudu říkat.
0: So the child was in the cradle.
1: Takže to miminko bylo v kolébce.
0: The mothers went to bring the water about 50 meters.
1: Maminka byla asi 50 metrů daleko pro tu vodu.
0: The father, young father, he was working in the field about 100 meters.
1: Otec byl asi 100 metrů na poli.
0: And child was in the cradle.
1: A to miminko bylo v kolébce.
0: And sun was rising.
1: A vycházelo slunce.
0: A strong sun was on the child's face.
1: A silné slunce pálilo do miminku do tváře.
0: And child felt unpleasant.
1: A to miminko se cítilo nepříjemně.
0: That old man, which was a dog.
1: A ten starý, který byl pes,
0: became a snake.
1: Se stal hadem.
0: Under the treasure, where money is.
1: Pod trezorem, kde byly peníze.
0: So in the life of the snake.
1: Takže v tom kobra, životě hada, kobry.
0: That grandfather
1: byl dědeček.
0: Felt very pity.
1: A bylo mu to líto.
0: My grandchild.
1: Moje vnouče.
0: Suffering from the sunlight.
1: Trpí tím sluníčkem.
0: Cobra came.
1: A tak přišla kobra.
0: And put his head like this.
1: A takhle mu zastínila hlavu.
0: And smiling.
1: A usmívala se.
0: My grandson.
1: Můj vnouček.
0: My grandson.
1: Můj vnouček.
0: How come cobra is smiling and tongue.
1: Kobra se takhle smála, takhle dělala jazykem.
0: There's a love.
1: Byla v tom velká láska.
0: Attachment.
1: Připoutanost.
0: And how the Gurudev is following step by step.
1: A jak Gurudev následuje, sleduje krok po kroku.
0: The mother came.
1: A přišla matka.
0: She had a pot on her head.
1: Měla na hlavě
0: nádobu. And she see the cobra.
1: A viděla tu kobru.
0: On her son.
1: Na svém synovi.
0: What she did, matki patki. No, she threw the pot down.
1: Tak odhodila tu nádobu.
0: She was screaming.
1: A začala ječet.
0: And the cobra said, why you are so...
1: A kobra říkala, proč?
0: Is my grandson.
1: To je můj vnouček, tak proč?
0: The farmer came, young boy.
1: Přišel farmář.
0: And he brought a big long stick.
1: A přinesl dlouhou hůl.
0: And he was beating to the cobra.
1: A praštil tu kobru.
0: Gurudev was coming.
1: A Gurudev přišel.
0: And he saw this.
1: A viděl to.
0: He said, please wait.
1: A řekl, prosím, počkejte.
0: Don't kill him like this.
1: Nezabijte ho takhle.
0: I will give the Gayatri mantra.
1: Dám Gayatri mantru.
0: So he will get moksha.
1: Aby získal mokšu.
0: He said, Gurudev.
1: On řekl, Gurudeve.
0: The biggest Gayatri mantra is my stick.
1: Nejlepší, největší Gayatri mantra je moje hůl.
0: Soon I will give him the liberation.
1: Rychle mu dám osvobození.
0: Gurudev said, wait.
1: A Gurudev řekl, počkej.
0: Guruji caught that cobra in hand.
1: Vzal kobru do ruky.
0: With the astral body.
1: A astrálním tělem.
0: Talking.
1: S ním mluvil.
0: Farmer.
1: Farmáři. Bakta. Bakto.
0: Now can you go with me, see what is your condition now.
1: Tak podívej se, v jakém jsi stavu, tak teď už můžeš jít se mnou.
0: In life in the form of the cobra.
1: Život v podobě
0: that kobry. Farmer said, Swamiji,
1: a farmář řekl, Swamiji,
0: what have I done to you?
1: Co jsem ti udělal?
0: Why you are all the time behind me?
1: Proč jsi mi stále za mnou?
0: If they kill or not, they are my family.
1: Jestli mě zabijou nebo ne, je to moje rodina.
0: Please, let me be alone.
1: Prosím, nech mě na pokoji.
0: Guruji said.
1: A Guruji řekl.
0: Now I will not talk to him.
1: Teď už s ním mluvit nebudu.
0: Because he's already gone, the soul gone to the reptilian.
1: protože ta duše už se dostala do té podoby
0: plaze. This is a

0: lowest form of the life.
1: A to je nejnižší podoba života.
0: No legs, no hands, no ears.
1: Žádné končetiny, žádné uši.
0: Well. So that died, snake died.
1: A tak ten had zemřel.
0: Guruji is following his soul.
1: A Guruji sledoval tu jeho duši.
0: So that became a like a worm, which became like a moth.
1: A stal se z něj takový červ, takový zavinutý červ.
0: Early morning.
1: A brzy ráno.
0: Brahma Murta before sunrise.
1: Při Brahma Murtě před východem slunce.
0: The apsaras, the angels.
1: Anděle.
0: They used to bring to Bhagavan Vishnu.
1: Bhagavan Vishnovi
0: přinášeli lotus flowers.
1: Lotusové květiny.
0: For the worship of Bhagavan Vishnu.
1: Na uctění Bhagavana Vishnua.
0: So what Guruji did?
1: A Guruji tedy udělal to.
0: He made the miracle.
1: Udělal zázrak.
0: So that worm, the mud, was sitting on the lotus flower.
1: Seděl na lotusovém květu.
0: Guruji put him in the lotus flower.
1: Guruji ho dal do toho lotusového květu.
0: And evening the lotus flower closed.
1: A večer se ten lotusový květ zavřel.
0: The angels came morning 4 o'clock.
1: A anděle přišli ráno ve 4 hodiny.
0: And they took that one lotus.
1: A vzali ten jeden lotusový
0: květ. For the puja to Bhagavan Vishnu.
1: Na puju k Bhagavan Vishnovi.
0: And as it came to the lotus feet of Bhagavan Vishnu.
1: A když se dostal k lotosovým nohám Bhagavan Vishnua.
0: The lotus petals opened.
1: Tak se ty okvětní plátky rozevřely.
0: And this moth looked to the Bhagavan Vishnu.
1: A ten červ se podíval na Bhagavan Vishnua.
0: And got moksha.
1: A získal mokšu.
0: So bol Sat Gurudev ki. So how the Gurudev leads your soul further and further, even your karma is getting worse and worse. But one day it will be that you will get into the Brahma Loka.
1: Takže jak Gurudev vlastně sleduje tu vaši duši, i když ta se dostává třeba naopak níž a níž, až jednoho dne se dostanete do Brahma Loka.

0: नाहंकारता प्रबुदीपकारता महा प्रबुदीपकारता हि केवलम् ॐ शांति शांति शांति ओम शलकपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद प्रजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद प्रजी गुरुदेव की जय। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdravení vesmírnému já.
0: Salutations to Shri Lakpurji Siddhapit Parampara.
1: Pozdravení Shri Alakpurjiho Siddhapit Parampara.
0: My dandavat pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: Moje úctivé pozdravení jeho svatosti Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhansovi Svamijimu.
0: Om Namo Narayan and Hari Om to all the sannyasis.
1: Om Namo Narayan and Hari Om všem sannyasinům.
0: Good evening and Hari Om to all of you present here and watching through Swamiji TV.
1: Dobrý večer vám všem, kdo jste tady přítomní a kdo se díváte přes Swamiji TV.
0: I had already my part in the morning, so today in the evening we will talk.
1: Já už jsem měl přednášku dopoledne dnes, takže je řada na Vivek Purijim.
0: But you know we can't skip this.
1: Ale víte, že nemůžeme vynechat tady to učení.
0: So we will do this and then we will see what Vivek Purji will give you.
1: Takže napřed tohle.
0: Shri Gurubhyo Namaha Hari. Oka Eta Bhyam Guru Bhakti Da Bhyam Vairagya Samrajada Pujanabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Kavitvavara Shinishakarabhyam Daurbhagya Davam Budamalikabhyam Duri Kritanam Ravipatitabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Nataya Yoshri Patitam Samiyo Kadachidapya Sudaridravarya Mukascha Vachas Patitam Hitabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Nali Kanikash Nali Kanikash Nali Kanikash Nali Kanikash Nali Kanikash Nali Kanikash Nali Kanikash Padahridabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Nali Kanikash Padahritabhyam Nali Kanikash Padahritabhyam Nali Kanikash Padahritabhyam Nali Kanikash Padahritabhyam Nana Vimohadi Nana Vimohadi Nana Vimohadi Nana Vimohadi Nanavimohadi, nanavimohadi, nanavimohadi, nanavimohadi, nanavimohadi, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nalikanikashapadahritabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nalikanikashapadahritabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru nalikanikashapadahridabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, nalikanikashapadahridabhyam, namajjanabhishta nivarikabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namo namah shri guru padukabhyam. So, for those of you who are writing, please write.
1: Kdo si píšete, tak si prosím pište.
0: Salutations to the sandals of my guru.
1: Pozdravení sandálům mého gurua.
0: Salutations to the sandals of my guru.
1: Pozdravení sandálům mého gurua.
0: Which attracts us.
1: Který nás přitahuje.
0: To lotus-like feet of our guru.
1: Které nás přitahují k lotosovým nohám gurua.
0: Which attracts us,
1: které nás přitahují,
0: to lotus-like feet of our guru,
1: k lotosovým nohám gurua,
0: which cures us,
1: které nás uzdravují,
0: of the unwanted desires,
1: od nechtěných tužeb,
0: which cures us,
1: které nás uzdravují,
0: from the unwanted desires,
1: od nechtěných tužeb,
0: and which helps,
1: a které pomáhají
0: fulfill the desires of those who salute.
1: Naplňovat touhy těch, kdo je zdraví.
0: And which helps to fulfill the desires of those who salute.
1: A kdo pomáhají naplňovat touhy těch, kdo je zdraví.
0: Salutations to the sandals of my guru.
1: Pozdravení sandálům mého gurua.
0: Which attracts us to the lotus-like feet of our guru.
1: Které nás přitahují k lotosovým nohám gurua.
0: Which cures us of the unwanted desires.
1: Které nás léčí od nechtěných tužeb.
0: And which helps fulfill the desires of those who salute.
1: A pomáhají naplňovat tužby těch, kdo ho zdraví.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om shri dipnaran bhagwan ki jai devadatev devashwar mahadev ki jai shri dipnaran bhagwan ki jai hindu dharam samrat paramahansa sri madhavanand praja satgurudev bhagwan ki jai vishwaguru mahamandaleshwar paramahansa sri maheshwaranand praja gurudev ki jai hara namah parvati pataye hara hara mahadev shambho
2: Pranam Gurudev.
1: Pranam Gurudevo.
2: Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, milí bratři a sestry.
2: Today is so nice to see you near.
1: Dneska je tak hezké, že vás vidím blízko.
2: It is nice to see you very near, not half kilometer far and that you are sitting.
1: Je hezké, že jste blízko a ne ve vzdálenosti půl kilometru.
2: And it's much better energy to feel.
1: A je to mnohem lepší energie, která se
2: all
1: dá vnímat.
2: More closer now to the Abba Mandal of our Gurudev.
1: A jsme také blíž Gurudevovi.
2: Today they come to my mind one story.
1: Dnes mi přišla na mysl jedna historka.
2: Because during the morning Swamiji where with other people go to the little not horse riding but coach and you know this with the horse this chariot carriage yes.
1: Protože Swamiji se jel ještě s dalšími lidmi projet na koních, na povoze s koňmi.
2: And it was the old way of transport.
1: A byl to takový starý způsob dopravy.
2: Two horses.
1: Mít dva koně.
2: And approximately 10-12 people.
1: A tak 10-12 lidí.
2: Poor horses.
1: Chudáci koně.
2: But in that moment I remember one nice story.
1: Ale v tu chvíli jsem si vzpomněl na jeden hezký příběh.
2: That was one big family.
1: Byla jedna veliká rodina.
2: Approximately same quantity, 12 people, lot of children, lot of stuff, everything in the one this chariot.
1: A byla to zhruba stejně velká rodina, nějakých 10-12 lidí, měli spoustu dětí a spoustu věcí a všechno to vezl ten jeden povoz.
2: And that was some nomad.
1: Byla to taková rodina nomádů.
2: What means they are traveling from here to there.
1: Kteří putovali z místa na místo.
2: And with that family was also one dog.
1: A s tou rodinou také žil jeden psík.
2: And then dog, you know how is the dogs.
1: A víte, jak se to má se psy?
2: Running here and there.
1: Pobíhají sem a tam.
2: In the one moment you can't see anymore your dog.
1: Je v jednu chvíli je ani nevidíte.
2: But they came back.
1: Ale zase se vrátí zpátky.
2: And whole day dog was running here and there.
1: A tak ten pes celý den pobíhal sem a tam.
2: But afternoon.
1: Ale odpoledne.
2: Dog was tired.
1: Byl ten pes už unavený.
2: And also sun became strong.
1: A také slunce bylo silnější.
2: And that dog slowly come under the this chariot.
1: A tak ten pes zalezl jakoby pod ten povoz.
2: And whole day running.
1: Celý den pobíhal.
2: Tired.
1: Byl unavený.
2: Thirsty.
1: Měl žízeň.
2: He started to think.
1: A začal přemýšlet.
2: This human.
1: Tyhle ti lidé.
2: Torturing me.
1: Ty mě trápí.
2: Look. So big chariot.
1: Podívejte se, jak je to veliký ten povoz.
2: How many people up?
1: A kolik lidí na něm sedí?
2: And this stuff.
1: A kolik toho mají sebou?
2: And everything I am carrying on my back.
1: A to všechno nesu na svém hřbetě.
2: And you know how a dog is looking when he's tired.
1: Víte, jak
2: the tongue is.
1: Pes vypadá, když je vyčerpaný, jak mu visí jazyk s tlamy.
2: Really, they are torturing me.
1: A ty mě tak mučí.
2: No, I will not anymore carry all this stuff. Even two horses I am carrying.
1: Ale už to nevydržím a už to neponesu. A dokonce i ty koně abych nesl.
2: No, I will stop.
1: Teď s tím končím.
2: And after few kilometers.
1: A po několika kilometrech.
2: He decided to stop.
1: Se rozhodl, že zastaví.
2: Now they will see when I am not carrying them how is the hard to walk.
1: Teď uvidí, když už je nebudu nadnášet, jak těžké to pro ně bude.
2: And he stop.
1: A zastavil.
2: But chariot continued to go.
1: Ale povoz jel dál.
2: Usually there is our situation.
1: To je obvykle situace, ve které jsme.
2: That we also think, oh, how many things I am doing.
1: Taky si říkáme, kolik toho všeho dělám.
2: And that is not only problem with the dog and with us.
1: A není to problém jenom se psem a s námi.
2: Same story is in the Ramayana.
1: Stejný příběh je totiž i v Ramayáně.
2: When great Hanumanji,
1: když ten veliký Hanumanji,
2: in the one moment sit and start to think.
1: Se v jednu chvíli posadil a začal přemýšlet.
2: Yes, I do a lot of things.
1: Dělám toho opravdu hodně.
2: I found a sita.
1: Našel jsem sítu.
2: I fly to found the cure.
1: Zaletěl jsem tam, abych našel ten lék.
2: For the Rama and Lakshman.
1: Pro Rámu a Lakshmana.
2: Bridge also.
1: Taky ten most.
2: Everything I do.
1: V podstatě všechno dělám já.
2: Look, really, Rama was here.
1: Vážně, Rama byl tady.
2: But I do.
1: Ale fakticky to dělám já.
2: And in that moment,
1: a v tom okamžiku,
2: he was sitting near the Ram.
1: Seděl poblíž Rámy.
2: Ram immediately recognized the thoughts of the Hanumanji.
1: A Ráma okamžitě spozoroval ty Hanumánovy myšlenky.
2: And what to tell in that moment?
1: A co v tu chvíli říct?
2: First you start with the compliment.
1: Napřed začnete chválit.
2: Oh, you great.
1: Oh, jsi tak veliký.
2: You make really so much for me.
1: Opravdu toho pro mě děláš tolik.
2: But I have one task more for you.
1: Ale mám pro tebe ještě jeden úkol.
2: Yes.
1: Ano.
2: Please give this ring.
1: Prosím tě, dej tady ten prsten.
2: To the one sage.
1: Jednomu mudrci.
2: And that sage was very far, far on the Himalaya.
1: A ten mudrc byl zrovna daleko v Himalajích.
2: And it is very hard to reach that area.
1: A v místech, které byly velmi těžko dostupné.
2: But you are mighty Hanuman, you are able to do this.
1: Ale ty jsi ten mocný Hanuman a ty to dokážeš.
2: And he said, yes, my lord, I will do for you.
1: Řekl, ano, můj pane, pro tebe to udělám.
2: He took the ring.
1: Vzal si prsten.
2: And he was traveling.
1: A vydal se na cestu.
2: It was really hard to reach.
1: Bylo
2: that,
1: to
2: Rishi.
1: Toho Rishiho bylo opravdu velmi těžké se k němu
2: and
1: dostat.
2: And finally he reached to the Rishi.
1: Ale nakonec byl u něj.
2: He bowed down to the Rishi.
1: Sklonil se před ním.
2: And gave the ring from the Rama.
1: A předal mu Rámu v prsten.
2: Rishi said, it put in the some veil.
1: A Rishi se na něj podíval a odhodil ho do nějaké nádoby.
2: Imagine yourself.
1: Tak představte si sami sebe.
2: Anger start.
1: Jak ve vás začne
2: And Hanuman was really with the great fire inside.
1: Se vzmáhat zlost a v Hanumánovi to hodně hořelo.
2: How is possible?
1: Jak je to možné?
2: That is a ring from the Ram and you just throw down.
1: Vždyť je to prsten od Rámy a ty jsi ho jenom tak odhodil?
2: And also that sage saw that is Hanuman little shake it.
1: A taky ten Rishi viděl, že vlastně ho tam posílá Ráma.
2: And he said, yes, always in that moment what Swamiji teach us when somebody with such emotion come to you. Yes, okay.
1: A že se v Hanumánovi začínají zvedat ty emoce, tak se ho snažil tak jako uklidnit, tak jako Swamiji že to s náma dělá.
2: I make a mistake.
1: Ano, to jsem teda udělal chybu.
2: Please give me once more that ring to see.
1: Prosím tě, tak dej mi ten prsten ještě jednou, ať se na něj dobře podívám.
2: And Hanumanji put the hand inside.
1: A Hanumanji tam vložil ruku.
2: And he feel that is not any, that is not only one ring.
1: A nahmatal, že tam není jenom jeden prsten.
2: But so many rings inside.
1: Ale že je tam spousta prstenů.
2: And he put out.
1: A and vyndal hrst.
2: And opened the fist, and he saw that is inside 10-20 same rings.
1: A když rozevřel pěst, tak viděl, že tam je 10 stejných prstenů.
2: And suddenly, what is this?
1: A co to teda je?
2: And sage, this Rishi said to him, every time when Vishnu incarnate on the earth.
1: A ten Rishi mu řekl, pokaždé, když se Vishnu inkarnuje na zemi,
2: he give me token of the appreciation, love, ring.
1: Tak mi na znamení své lásky a úcty předává prsten.
2: In that moment, Hanuman realized.
1: A v tu chvíli se Hanuman uvědomil.
2: What is very important also for us to understand.
1: To, co je i pro nás velmi důležité, abychom pochopili.
2: That was so many before us,
1: že bylo,
2: and it will be so many after us.
1: Bylo mnoho takových před námi a bude mnoho takových po nás.
2: And that dog was thinking, I am a doer.

0: doer.
1: A ten pes si myslel, to dělám já.
0: And finally he was disappointed.
1: A nakonec byl zklamaný.
0: Because if we think I'm a doer, without me this world will stop.
1: Protože když si myslíme, to všechno je na mě, já to dělám a beze mě by se to všechno zastavilo.
0: Everything is working only because of me.
1: Všechno funguje jenom díky mně.
0: That chariot is going only because of me.
1: Ten celý povoz jede jedině díky mně.
0: I am a great organizer.
1: Já jsem veliký organizátor.
0: No.
1: Tak ne.
0: Only what is important for us.
1: To, co je jedině pro nás důležité.
0: To understand and to pray. To be the tool.
1: Abychom rozuměli tomu, že jsme jenom nástrojem a abychom se za to modlili.
0: And we are something like a hammer.
1: Jsme něco jako kladivo.
0: And hammer is happy.
1: A kladivo je šťastné.
0: When somebody took and worked with that hammer.
1: Když ho někdo vezme do ruky a pracuje s ním.
0: Because with that hand, hammer is just sitting somewhere in the corner.
1: Protože bez té ruky by se to kladivo jenom někde povalovalo v rohu.
0: And always be aware that and pray, please God.
1: A buďte si toho vědomi a modlete se za to, prosím Bože.
0: Give me opportunity.
1: Dej mi příležitost.
0: Give me chance to be your tool.
1: Dej mi možnost být tvým nástrojem.
0: Because in that moment when you are a tool of divine force.
1: Protože v tu chvíli, kdy se stanete nástrojem té božské síly.
0: In that moment that divine force is flowing through you.
1: V tu chvíli ta božská síla proudí skrze vás.
0: And you feel completely different.
1: A vnímáte to úplně jinak.
0: You know this? Yes.
1: Víte to, znáte to?
0: When you are leading yoga class.
1: Když vedete kurz jógy.
0: When you start naham karata prabhudip karata maha prabhudip karata hikevalam.
1: A začnete
0: you start yoga class.
1: Začnete touto mantrou, začnete lekci.
0: Maybe on the beginning of yoga class you feel oh my God.
1: No, možná na začátku té lekce cítíte něco jako oh můj Bože.
0: But after yoga class.
1: Ale když hodina skončí.
0: You feel full of the energy.
1: Tak se cítíte nabití energií.
0: Why? Because
1: proč?
0: You said naham karta.
1: Protože jste řekli to naham karta.
0: And in that moment you pray, please God, please Mahaprabhuji, please Ishta Devata, what you have.
1: Protože v tu chvíli se modlíte, prosím Gurudevo, prosím Mahaprabhuji, prosím Ishta Devato, takový, jakého máte.
0: Please give me opportunity.
1: Dej mi příležitost.
0: To serve.
1: Abych mohl sloužit.
0: To be a tool.
1: Abych byl nástrojem.
0: And in that moment that divine energy flows through you.
1: A v tu chvíli ta božská energie pak proudí skrze vás.
0: It is not only leading yoga class.
1: A netýká se to jenom vedení lekcí jógy.
0: Any seva.
1: Je to
0: any karma yoga.
1: Seva, jakákoliv karma yoga.
0: But it's very important to be invisible.
1: A je velmi důležité být neviditelný.
0: Because if you are visible.
1: Protože když jste viditelní.
0: And you do some good karma.
1: A děláte nějakou dobrou karmu.
0: And you expect that you will gain some nice paper with your name.
1: A získáte, předpokládáte, že získáte nějaký hezký papír se svým.
0: And you put on the wall in your office.
1: Jménem nějaký diplom, který si pak vystavíte na zeď.
0: And that everybody who enter in that room see immediately this paper.
1: A každý, kdo vstoupí do té místnosti, tak pak hned uvidí ta vaše papírová ocenění.
0: Somehow you are stand in front of this paper.
1: Tak dokonce i si třeba stoupnete, tak aby jste byli u toho diplomu a byl vidět.
0: We lose everything.
1: A tím všechno ztrácíme.
0: Because of that is nicely said in the Bible.
1: Protože o tom se krásně mluví v Bibli.
0: When you pray, when you fasting.
1: Když se postíš,
0: make that you have nice hair, they said put oil in the hair.
1: Tak tam se říká, když se člověk postí, tak by si měl naolejovat vlasy.
0: What means you look good.
1: Aby vypadal dobře.
0: You look great.
1: Vypadáte skvěle.
0: And what we are doing?
1: A co děláme?
0: Awesome, we put this hook.
1: Taky si tam dáváme ten... Co je s tebou? Nic.
0: You know, that play.
1: Znáte tu hru.
0: That is the common play.
1: Je to běžný.
0: It's your private thing.
1: To je vaše soukromá osobní věc.
0: But I am better than you.
1: Ale já jsem lepší než
0: I
1: ty.
0: Fast.
1: Kdo náhodou neviděl.
0: Or you are shame of that.
1: Nebo že byste se styděli za
0: no,
1: to.
0: No, we are not shame about this.
1: Ne, za to se nestydíme. Minulé.
0: When we fly to India.
1: Když jsme letěli do Indie.
0: I saw
1: page obleček a měl jsem chuť jí ho vyprát a jí taky umít.
0: And on the terminal.
1: A jogi online.
0: And in that moment I was thinking, oh my God.
1: A v tu chvíli jsem si pomyslel, o můj Bože.
0: Yoga will not be for me.
1: Tak bych si řekl, že tohle ale není yoga.
0: That is some showing.
1: To je takové vědomí Hanumanjiho.
0: When he realized that a lot luck.
1: Pro milost a pro to veliké štěstí.
0: To get opportunity to be the tool.
1: Abychom tak to Ráma hned viděl.
0: And he gave the cure.
1: A hned to léčil.
0: Think is curing and sweet is making.
1: Horčení je, že hořké léčí a sladké.
0: Not so pleasant.
1: Lék obvykle nebývá úplně.
0: Is what Swamiji said. Coffee in the one moment.
1: Dnes jsme mluvili o kávě. Prem.
0: You have if it's good coffee.
1: Když je to.
0: You will have a clear coffee up.
1: A lager zůstane dole.
0: But gory spoon.
1: Máte
0: mud in your mouth.
1: V podstatě takové bláto v puse.
0: Inside.
1: Protože to není to nic příjemného, když nás tak vnitřní, že jsme rozčilení.
0: Oh my God, I am angry. Oh.
1: To je strašné, že se zlobím a že mám špatné myšlenky. To je úplně.
0: Laundry.
1: Když si vezmete pračku, tak jak se tam pere špinavé prádlo?
0: You need to put the detergent.
1: Musíte tam dát nějaký.
0: When is in the washing machine.
1: A myslím si, že ani to prádlo není úplně šťastné, když zrovna se pere v pračce.
0: But
1: krásně voní.
0: But it's one problem.
1: Ale je v tom jeden
0: kabáty. And you have such coat.
1: Jako Guruji nosil takový.
0: Like in Vienna in previous century.

0: jezero, které je plné bláta.
1: And even times look like when you are cooking the polenta.
0: A někdy ten metan tak jako.
1: And if you are near.
0: A když jste hodně blízko.
1: That bloop will make dirty to you.
0: Tak jak.
1: And few days ago we talk about Ahimsa.
0: Před pár dny jsme mluvili o Ahimse.
1: And we talk Bhishma.
0: A mluvili jsme o té veliké duši. Neustále nosil bílý oblek.
1: That is also symbolically.
0: Že náš život je něco jako taková uhelné vstoupit v bílém oblečení.
1: And when we go out, for that is not easy.
0: Není to nic.
1: Darshan,
0: tady
1: satsangs.
0: V průběhu těch tří.
1: Important that this white visible.
0: Jsme se snažili udržet bílé co nejdéle Guruji.
1: That we know to hear something about this.
0: A abychom vůbec.
1: This, wow, so great thing.
0: Tak už to je úžasné.
1: Good, I am bad. No.
0: A proto si ne.
1: You want to do something for yourself.
0: Chcete, a když uděláte něco pro sebe.
1: Immediately. That will have so big impact for the
0: společnost.
1: Because I know in the previous time.
0: Já vím, že dřív.
1: I hear so many times.
0: Když jsme jogini.
1: We will go in the hell.
0: Tak klidně půjdeme do pekla.
1: And so not only try to keep the clean dress.
0: Čili nejenom se snažte udržet si ten čistý.
1: But we will try.

0: We have all of us have a really great blessing to be here in the Strelky.
1: Prostor, ve kterém děláme něco užitečného, dobrého pro sebe i pro ostatní.
0: And then we have a few days this week program, yes, 7 days program.
1: Je to celotýdenní program, 7 dní.
0: And our family of yoga and daily life is so big and also connected. All but everybody is happy.
1: A i když je ten prostor vlastně pro nás malý, tak je důležité, aby také být v přítomnosti Svámižího pro nás má nesmírnou cenu.
0: And to be
1: se můžeme učit jeden od druhého.
0: Also sharing experience.
1: Také je to o sdílení zkušeností.
0: It's also big. We will have a really nice program
1: se Svámižím.
0: And on this program
1: Dále, že si budeme takto aktualizovat náš vnitřní software.
0: Because to said on such a
1: Ale také máme určité zkušenosti s tím, co je potřeba právě v současnosti, dnes.
0: Always I joke and you know one or few exercise with the palms.
1: A když, kdybych to, že je to užitečné pro ty, kdo pracují s myší, řekl před 30-40 lety, tak by si lidé mysleli, že mluvím o nějaké.
0: That inspiration to us to go with the time.
1: A abychom nezůstávali na jednom místě a nejenom se rozvíjeli, ale šli zároveň, která se zároveň udržuje nadčasovost.
0: And that be with the author of the system.
1: Být s autorem systému.
0: It's a great luck.
1: Je veliké štěstí.
0: And to practice yoga with the source of the knowledge.
1: My tady máme tu příležitost učit se jogu přímo od
0: something.
1: A mít takový program po dobu 7 dní je
0: not to lose the time.
1: A co je opravdu velmi důležité, na to máme všechny ty ostatní dny v roce.
0: But when we are on the seminar, when we are with Gurudev, Chaitan,
1: ale
0: Když jsme many people who is going to
1: to záleží na tom, jak velikou mají nádobu.
0: Or the

0: हम सब दास प्रभु शरण परायणम. वी आर ऑल योर सर्वेंट. गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू.
1: Dobrý večer, vítejte všichni.
0: All dear ones, happy to see you of the master disciple.
1: To je vztah mezi učitelem a žákem.
0: So long journey, you are tired, relax. Whatever knowledge you have.
1: Jakékoliv poznání máte.
0: Talents.
1: Nebo nadání tatí.
0: Therefore, in the system.
1: Proto v systému.
0: Son.
1: Vnuk.
0: Grandson.
1: Pravnuk.
0: So this is how the dynasty is. And instructions was given by master.
1: A ten, kdo zvládne učení od svého mistra, se sám stává mistrem, lepšího mistra.
0: There's one stone called Paras.
1: Je jeden kámen, říká se mu Paras. To je specialita toho kamene Paras.
0: That Paras turns stone into a.
1: Ale dělá z něj mistra.
0: Master makes the master.
1: Mistr dělá mistra.
0: Paras cannot make.
1: Tu jsme, tak máme nějaké dobré vlastnosti.
0: Also many bad qualities.
1: A také mnoho špatných vlastností.
0: That would be perfection.
1: A dovedou k dokonalosti.
0: This is called Shruti Smriti.
1: Shrota a Shrotriya.
0: So Shruti is that authentic literature. Shruti.
1: Čili to je Shruti.
0: And now who understand the Shruti?
1: A ten, kdo chápe tyto svatá kniha je sepsána.
0: But you need someone who explains.
1: Ale je k ní potřeba někoho, kdo vám ji vysvětlí.
0: Or from the surgeon, how to operate.
1: Ale
0: everything is there. Try to operate your father.
1: Stroje.
0: Theater is there.
1: Máte operační.
0: Anesthesia is there.
1: Sál, anestezii.
0: But didn't.
1: Nedosáhli dokonalosti.
0: That's why someone said.
1: Proto někdo řekl.
0: Tons of theory. No. Satguru Dev. This is title.
1: Říká se toto, je to celý titul.
0: Brahman, that one can speak about Brahman.
1: Brahman ishta shrotriya.
0: About the Shruti.
1: Který může mluvit o Shruti. Čili vy všichni jste tu jako Shrota.
0: I am Shrotriya.
1: A z první ruky vám předávám.
0: The Shastras, the Smriti.
1: Čili je to dokonalý způsob, jak se něco naučit. Přečíst si svatou knihu.
0: And listen reading from without Shruta.
1: Měl by existovat někdo, kdo dává a někdo, kdo přijímá.
0: Otherwise, instructor, the diploma holder of your disciples have also other disciples.
1: A možná vaši žáci mají.
0: If it is a real quality.
1: Jestli má v sobě skutečnosti.
0: So sometime you practice this technique and then you are going to some other.
1: V konci nebudete nikde.
0: So this.
1: Spoustu poznání.
0: And this we should give further.
1: Znalostí, které.
0: Spiritual way.
1: Čili aktualizujeme si ten duchov.

0: velmi brzo bude oznámen. Which, šesti skupin.
1: And each six groups have different subjects. It's the first and second and third and fourth.
0: O sarvahita.
1: Another is the physical aspect of yoga and that, and the anatomy.
0: Na dalším místě bude probíhat loupta.
1: What morning was.
0: Jaké to bylo ráno.
1: So this is the first repeated different places.
0: A ten seminář se bude
1: forward for you.
0: A tak se na vás těším.
1: To have so enjoy.
0: Užijte si to.
1: Assistant teachers.
0: Jsou tady také.
1: Practice.
0: Tak si je vybereme a necháme je cvičit.
1: So nice.
0: Hezky.
1: So model.
0: Teďka bude probíhat ten program, který vyhlásíme později.
1: So remember.
0: Takže si zapamatujte. Mluvit a může vám to vysvětlit.
1: And we are the srota listeners.
0: A my jsme srota, ti, kteří poslouchají to, co máte v paměti.
1: So it depends if you give a first hand information.
0: Nebo čisté vědění.
1: If you don't have that smrti,
0: ale když toto smrti nemáte,
1: you can't speak, you can't give.
0: Tak to pak nemůžete šruty,
1: šrotria,
0: šrotria,
1: srota,
0: šrota,
1: and smrti.
0: A smrti.
1: Through this,
0: tělesné, sociální, mentální, duchovní,
1: in order to be the good protector, don't believe.
0: Ať tomu nevěříte,
1: try to crash in someone.
0: Tak jestli tomu nevěříte, tak zkuste do někoho nabourat i sami sebe.
1: Is in protection.
0: Čili je to ochrana v ochraně.
1: So we will have beautiful time.
0: Budeme mít krásné.